radije na mě vydávat si ho. Tě, prizmí, měňu má já, mě mám a bebre. Na radiju od jemu je. Bos, je mi já, oje, měli. Enu ti na o tonko, na o na, kovek kalim, nějakou. Je mi já, oje, rad. Sedou.